0: Počúvate Rádio Košice.
1: Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. A možno sa je

si za nej lekol blíž. Jo, jo, karton dal bolek, mám taký porcelán. Som modrý, mám cibulka, mám tapety, parmazán. Pět kilo hráku, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není

Dřív, než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.